0: Na našich sociálnych sieťach zaznela otázka, ako sa ťa Pán Boh naposledy dotkol. Vy ste sa zapojili do tejto ankety, zazneli odpovede, manžel mi nevenuje dostatočnú pozornosť, čo je asi dosť veľký problém, teda aj ja, keď to hovorím z pohľadu manžela a človeka, ktorý je vo vzťahu. Andrej nám napísal, keď sa ma snaží moja priateľka motivovať tvrdou rukou. Niekedy naozaj potrebujeme také popohnatie aj vo vzťahoch. Respondentka Monika, životný príbeh, ktorý som zažila, nebol veľmi dobrý, ale zároveň z toho celého si Monika uvedomila, že vyšlo víťazstvo vďaka Pánovi Ježišovi. No a Rebeka zažila dotyk Boží v podobe riešenia problémov a nedorozumení s maximálnou láskou. Každý jeden z nás možno vníma Boží dotyk trochu inak a tým, že Pán Boh je všemocný a my sme tak veľmi rôzni ako ľudia, tak Pán Boh sa nás dotýka rôznymi spôsobmi. No a moja otázka v tejto chvíli smeruje na Jakuba Pípala z českej worshipovej kapely Adonai, ktorý napísal pieseň A se vráti. Jakub, čo si prežíval, alebo ako sa ťa Pán Boh dotkol pri písaní alebo komponovaní tejto piesne?
1: Píseň Až se vrátí jsem zložil v dubnu roku 2016 ve Francii, kde jsem byl na rok se svou manželkou jako dobrovolník. Já jsem pracoval převážně s muslimskými uprchlíky. Přesně vím místo, kde jsem píseň skládal, bylo to na úpatí hory Demberg a tam jsem se zrovna se svou manželkou procházel. Pozorný posluchač zjistí z první kapitoly písně, kterou kapitolu z Bible jsem byl inspirován. Mocný Bůh, kníže pokoje, podivuhodný rádce. Ano, je to Izaiáš, 9. kapitola. A tuto kapitolu jsem hodně s muslimy probíral, protože je to silné vyznání toho, který přijde, kterého my uctíváme, ale oni uctívat nesmí. Čím déle jsem s muslimy diskutoval, tím více jsem si uvědomoval, jaký je můj Bůh. Živý, svatý, mocný. Vím, že přišel, aby zachránil a těším se, až se vrátí.